vás hnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnout, bylo by to... Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájom můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebude mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, čo si to myslíš.